0: Milk naschistje, wie es hamski rosmos. Wie du dich nach sehen, du so wie Berlin jetzt wohnen, ja, du warst noch GEMA. Du das daraus so, wo Autos gebrauer, wo mir jetzt so gisch, Hutschbust war, ja, aber da ging Komponistja, Textario, aber die Schnackquadnist war. Was ich beletze, so wo du dies romagisne hijo tegenje doho, we przedpolu diskutowasche, w obdzielnice maja menuce, wo nowych smiernicach kulturnoho spichowania, niedzie 50 milionu euro rozudzić. Simon Heduszka, wun wie wiatze.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Vone nadauk doašnosti GEMA je, zastupovač autorske prava v umjevcu, ki šučbu tvorja. Dale pak podpiruje vona kulturu financijelnje, s tem zo projekty spisuje. Zato vudava GEMA kuždoletnje nedže 50 milionov euro. Smiernice tutoho spisovania pak so netko razne zmenia. Viečina čvonu je tomu čera na vôni zromadžizne GEMA přivosovala. Dotal by rozdelenie jasne riadované. Kutná hučba, tak mienovaná e-hučba, k tomu svuša načasná a klasická vumiovská hučba, dosta krúte džel spisovania. Příčina za to je, zo nie je e-hučba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tu išbole votvonka spichovač. Zabavajaca hučba, u-hučba, pop, rock a šošte ševa k tomu svuša, je hospodárstce vúnošniša a za to menie spichovanských pienies dostava. A runie to ma so netko zmenič. GEMA plánuje nové, za ošie žangry votvorené systém kultúrneho spichovania. Totalne rozdzielenie mies E a U hučbu ma so po kročelach odstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so stary system hižo k dženznišemu hučnemu svete nehodži. Komponistča z vovuku kajš popa, filmuje hučby abo jazza, su dotal husto mienie šanzo mieli, ač runieš vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hučby. Tam so boja, zo budže hospodárski vúspech ve přichodže vážniši, hač vumilské riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelná hučba pod silný čišč staja a zo moja vumilská širokošť hučby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú prizancu dosta debata vumietovaniu jednotlivých čvonodla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zhromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hučby mobilizovala, zo bychu reformie přivosovali. GEMA sama vobľivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžijame pak so, zo nový systém dále hučbnú šelakorosť podpiruje, a zo so tiež hospodárstce menej relevantné vúmiostvo, k tomu slúša tiež menšinové kajšto serbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

0: som inči no ponapu 6-6 je mnoha ja tak, že to hižo dale, zo voni zaso pádaja a mietaja so menúce meje konc tyčenia ve pančicach Kukovie dženca je pobodnú peče ich kino za dječi a večo je potom svedžen ve stanie ve Kukovie. A júce pobodnú cioch se da potom kofej a tykanc pobodnú štyrioch přizamknie sa potom meje mietanie a večo sú potom meske re a miestem so potom tiež na kujžde pad vúri sa štubuče meský král a ja sem tiež hižo zas čipna, kajke meno potom svišime, kajky mode kádla byše najspešnejší a što je si vun potom do královne vúpytal. No aj to poladáme, kšto môžete potom nám zdieliť. Česač menšinou po napo šestčiče. A po príšetnej stúčce, když je Martin Maxa dospíval, dáže pokýbe do konca týdženia.
1: Pochopíš víc, že pravdu měl ten, kdo z plných plec zakřičel víc.

0: Weh, weh, weh. Wieder, wieder musst du ein Wunnermagang gehen.
1: Pšetzo zaso tverdža ľudžo tež pola nás zo sú vosebice jednoradžičaca korošč, za kotruž ne je ščepenie trebne. Što dre voni k aktuálnej situácii Bangladešu praja? Azijský kraj doživia mienujúce runie vosebicovú epidemiu. Spočat týdženia je tam na jejničkým dňu 17 dječí na korošč zemrevo. Celkonie je vo cvrieč mierca miestem jaca a 300 ľudí, převážne malé dječí na vosebice zemrevo a nimale poustaty sa cvôsobou je so inficirovalo. Vo veľe viace hač v cvých zajšvých 25 letách nímskej. Bangladešu bydlí na nešto jace hač cečinie plonine nímskeje, jace hač 170 milionů ľudí. Mnozy z nich nejsú dosahací míre z jedžu, vůdkami a vitaminami zastaraní, štož korošťam polekuje. Zopak vosebice tam runie netko tak jara zakadžia, záleží po meneniu fachovcov a fachovčov na tým, zostej so úspešnej štěpenskej programaj přetornevoj. Leta dlho štěpeše kraj s pomocou dječacej organizácie UNICEF po celém kraju Češenky a malé dječi dvojce přečilo vosebicam. Nimo toho miachu tam každé 4 leta přidatnú štěpenskú kampaniu, zo bychu dječi štěpili, kotrež do toho docpili nejsú. Tola 2024 nemiere a proteste kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatná kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 zasa odmieč upadne. Po úspěšných protestách chce přechodné kněžovstvo nový štěpenský program nastajíč, tunraz bez pomoci UNICEF. Tola obstaraně štěpiva sodlíješe. Kvota štěpených toho dla léče 2025 masivně spadne a dávno šíce tyž ještě dospůny škýt přečivo vosebicam němejachu. Spočat k tutého leta volené nové kněžovstvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. Zdobom tam runie Světová zdravotnická organizácia WHO s núzovými štěpeniami přečivo vosebicam upoma. Fachovci a fachovče dre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spěšne skončí. Tola kraj chce spěšne zaso vysoké štěpenské kvóty docpěč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
0: Věda, vědomost a vunamakanky.

Przehodla so wudani tež po nocach raz na meje poladačiet, što vam tež nedom hišče rozkvadu. Najprej da raz poladame na tradicijski duel, kotrž so dženca v Krosčicach vúraje mje serbským u Štrcči, Vúbranku a tradicijským mústvom Dynamo Drežďany. Zakop je dženca večer na posetnich. Dženca popodňu od 9 do 12 môža so v Radovskej Slavi šulaki a šulari od tamnišej šule a ďalší zajmovaní povovanc orientovač je to poskyt k vyzvisku s druhým dňom všedu začelu zviazka gmenu Radvo, Vulka Dubrava, Malešetce. Popodňu maja firmy potom skladnosť do rozmovy pšinč a sietiš zvisky vútvorič skontaktovač so džencami z 9 a 12 v Radovskej Slavi. V Sotroni v Małym Wielkowej je dženca večer na po 7 znova spoken word akademia. Na jivišču stejam vode vúmilče ze sviacerých krajov, kotrež svoje texte a spíve k témie domizna predstaja. A to runia dženca sviča voňové vobory Zareniského zviazka za sopši kloštorskej vode a susodne vobory Džaknu Božum Šu k svedžení Sviatoho Floriana. Čak na Božam ša, započne so večer 7 v Putniskej cirkvi v Rožinče. A júce popudňu ste přeprošení na koncert budyského Modžinského dujerského orkestra a ich hosti. Započatky popudňu cioch v viace zamirují halipši celnišču v Budyšinie zastup je dámotný. A šice kociš tam pšindu, ja jenož praju peniežne dáre. Sú ľubé vítaní, písaja tež zahriadovario.

0: Bitte genauer so mir sitom hodin pjatnat. Stoppala dame do wutschbneho sveta, a to do važneho sveta menujce, ma so tam tež vose bitte rozsud tvorič, vo kotrem spoveda nam nudom Szymon Heduška. V tutech dniach minuce zendu so v Berlinie čvonojo tovašnost če gema, a tuta stara so, vo autorske prava vumiuco, kiš hudbu stvoria po takim komponistča tekstario a nakvadnistva, a vose bi leca so vo tute zromadnosti hižo tečenje dolgo v předpodu diskutuje v obdženice maja menujce vo nových smirnicach kulturného haj spichovania rozsudič niedže 50 miliónov euro. Szymon Heduška tuž rozpravja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Wohne nadauk doaschnos Čegema je, zastupovač autorske prava v umilcu, kiš hudžbu tvorja. Dale pak podpiruje vona kulturu financielnje, s tym so projekty spisuje. Za to vudava gema kuždoletnje niedže 50 miliónov euro. Smirnice tutoho spisovania pak so netko razne zmenia. Viečina čvonu je tomu čera na vohne zromadžizne gema přivosovava. Dotal bi rozdzielenie jasne riadované. Kutna hudžba, tak mienovaná e-hudžba, k tomu svuša načasná a klasická vumiovská hudžba, dosta krúty džiel spichovania. Příčina za to je, zo nie je e-hudžba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tu iš bole votvonka spichovač. Zabavajaca hudžba, u-hudžba, pop, rock a šošte ševa k tomu svuša, je hospodárstce vúnošniša a za to minie spichovanských pienies dostava. A runie to maso netko zmenič. GEMA planuje nové, zaušie žangre votevrené systém kultúrneho spichovania. Dotalne rozdzielenie mies E a U hudžbu maso pokročelach vodstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so stary systém hižo k džensnišemu hudžnemu svete nehodži. Komponistča zvobu kukajš popa, filmuje hudžby abo džeza, sú dotal husto mienie šanzo mieli, ač runieš vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hudžby. Tam so boja, zo budže hospodárski vúspech ve přichodže vážniši, ač vumilske riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelná hudžba pod silný čišť staja a zo moja vumilská širokošť hudžby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú prizancu dosta debata v umietovaniu jednotlivých čvonodla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zhromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudžby mobilizovala, zo bychu reformie přivosovali. GEMA sama v oblivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžijame pak so, zo nový systém dále hudžbnú šelakorosť podpiruje, a zo so tež hospodárstce menej relevantné vúmiestvo, k tomu slúša tež menšinové kaž to serbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Szymon Heduška nám rozprávia vo letnej zhromadžizne tovašnosti GEMA v Berlíne leca zmiachu voni nekotre hodco diskutované dipky. Tam rozsúčiť. Česač to na povosimich.
3: Čem si najo kvas, Božo na môj zaspúče, a to je plno radosťa, a môj so vierči môj vekole. Ja chcú s tobou byť, ja chcú s tobou hiť, dokeľ s tobou je, všetko písaňče.

Se domenčino. Se domenčino po napo. Vose miche, tu je serbski rozvoz. A zavisče, če ti šižo husto svuchali abo poskali na hučbniku z Oberlichtenauer, dokvadni Unrika Spielmannszug Oberlichtenau, no tež v Vorklitzach na kupe je tež zahučijo, a přeco. Šuče tam, čiš aj rajer jo vustupia, šo je ne tež hač na Kamencu, napríklad na Boršči, je tojšto přívisniku. A netko dojedže si haj cv orkestr na vosebite koncert menujce do Norvegske. Tam zmier na tak mienovanem haj norvegskim sjatym dňu, kýž bude přichodnú nedelu, vulký vustup a to tam samo z zdamnišej kráľovskej gardu. Tam chceďa pokazať ich aktuálne Programm ve Oslo. No haja, što svuša tam k tomu, kýž reka Queen of Pop, menujce chceťa tam vosibite hity predstajíč od Taylor Swift, Whitney Houston abo Madonna. No haj, to dobíš si najpred raz zaslúžiť, zo môžeš tam na kráľovský dvor si dojeť a zromadne ze zgardu si zahúžiť. Vutrobnu gratuláciu za one kompliment. Jessa Čmínčinu, bona povose mich.

Ljubi koparjo, kot siš so dženca, na vosi bi tu runa, dynamo, drežane, pšijo to ječe. Ja bi nekaj rade vo Mehmet anjo pojedala. Ja potom iš raz na vašu rupoka sam. Gunste dženja, sveči menedom, trojce Mehmetanje, pančica Hukovje, čornom komcu Koslovje. V pančicach dženca popodnju pečih je kino za dječi, večo potom svedžen v stanje. V Kukově a juce popodňu cioch se dá kofi a tykan, z popodňu štyrioch přizampnie se potom meje metanie a dalše. Potom aktuálky juce v běhu dňa tyž ještě razo nebychme ničo skomžili. Netko pak do Čornokomca, tam se juce na meje metanie prošení, tam niša modžina očakuje vás popodňu na večer pečich. Juce při Kubice cchorie v Čornom Komcu. A v Goslově konc týdženja tež se hotuje na meje mjetanje juce od popodňa pečich, zmeja tam za dječi r. Přihotovane, potom tež večer přizamknje, so pisane program z rejemi, nedželu přeprošuje od džesačich na rajnče pivko s tradicionelnym koparským turnírom a potom od popodňa dvema je poskyčuje kofej a tekanc dujerska hudžba, tomu zaklinči a tam potom tež meja padne. A my vieme, štú buče mieský král. Ako je si mieský král za mieskú kráľovnú vúpetal. Prošu tež z Pančíc nám zdžiliť šorno komca a koslova tež. Šako sme kus čipni. Cibilky na osomie.

0: Weh, weh, weh. Wir da wieder musst a Wunamagangi.
1: Schätzo saso twerdža ludžo tež pola nas zo su wosebice jednoradžičaca korošč, za kotruž neje ščepenje trebne. Što drevonik aktualnej situaciji Bangladešu praja? Azijski kraj doživija mjenujce runje wosebicovu epidemiju. Spočat tydženja je tam na jejničkim dnju 17 džiči na korošč zemrevo. Cilkunje je od sreč mirca mjestem jaca a cista ludži převažne male džiči na wosebice zemrevo, a nimale poustatysac osobov je so inficirovavo. Vo vele vjace hač cilvih zajšvih 25 letach nimski. Bangladešu bydli na nešto jace hač cečinje płoniny nimskeje, jace hač 170 milionów ludzi. Mnozy z nich nesu dosahace mire z jedžu, wódkami a vitaminami zastarani, štož korošćam polekuje. Zopak wosebice tam runje netko tak jara zakadžeja, zaleži po měnjenju fachowców a fachowčov na tym, zostej so úspěšne ščepenske programaj přetornevoj. Leta dołu ščepeše kraj s pomocou dječaceje organizacije UNICEF po cywym kraju Češenki a małe dječi dvojce přečivo wosebicam. Nimo toho mějachu tam každé 4 leta přidatnu ščepenskou kampanju, zo bychu dječi ščepili, kotrež do toho docpili nesu. Tola 2024 nemiere a proteste kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatna kampanja kraja, kotraž mějaše so runje 2024 zasa wotmieč upadny. Po úspěšných protestach chceše přechodné kněžorstvo nový ščepenský program nastajíč, tunraz bez pomoci UNICEF, tola v obstaraně ščepiva sodlíješe. Kvota ščepených toho dla léče 2025 masivně spadne a dávno šíce tyž ještě dospolný škýt přečivo wosebicam němějachu. Spočatk tutého leta volené nové kněžorstvo od apríla zaso z UNICEF hromadže dživa. S dobom tam runie Světová zdravotnická organizácia WHO s núzovými ščepeniami přečivo wosebicam upoma. Fachowcy a fachowče dre neliča s tym, zo so aktuálna epidemia netko spěšne skonči. Tola kraj chce spěšne zaso vysoké ščepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z cela tajke epidemie wuderili.
0: Věda, vědomosť a wunamaganki.
2: Vo Wosebicach informoval je Mirčin Wenk. Česač Mirčino, dobro se mich. Moj svět so věči, Andrea Špitanko, a skrivám.

0: Če sa čmičino do napo čevečejšie a tuto policajsku z Džilinku, kýž je Katka ište raz vúrebava ze Stuttgarta, tun by haj zamestniva do kategórie tež to dava.
1: A runje tam, že sa tež stejme nece sakských nujinách, páduchu kole so Stuttgartče menuce rábneli, dokýž staj neskutk live na TikTok streamuavoj. Viacere svietky bych sa pola policie přizevili, so nichtu na TikToku live vo pádustve koleso rozpravia a ta kretze kameru tute pádustvo live pokazuje. Polícia dviju mužu hišče samsne večer v Ilsfelče pola Heilbrona zaja a v ich transportoru namakachu potom tiež e-bike, kotruž bu samsne džen v Stuttgartče pokradnene. Tiež časniki sú tam namakali a to šo v cokolni hodnoče nimale 8 000 €. Cia 20 a 6 000 let najpšinžeštaj do přepytovanskie jatpe a snano tiež vo tam zaso
0: za TikTok streametaj.
1: Im se to mi zajímalo, bo vas sam to napočeval čeští.

Hoga Togčenca večo tež v Kroščicah. Tam tradicijski duel Savura je v Kopajnc Vubranka u Štrci. Se s tradicijski mustvom Dynamo Drježdane zakop na po sedemih. Dženca do poudnja od 9 do 12 moža so v Radovski slavi šulerjo a šulerki. Tam niše je šule povanjce orientovač. To su předovzača kiš a předovzačestva, ki so tam prezentuja zjazka gminu Radovo, Vulka Dubrava a Malešece. V Sotruni v Malom Velkove je dženca večo od napu sedmih. Znova spoken word akademija na jivišču steja mode vumjevče a mumjevce, kotrež svoje tekste a spive k temje domizna predstaja. A potom poladame na dženzišu džaknu božu mšu, a to vohňových voborníkov zahranického zjazka a susodných voborů. Z zbožím šu dženca večo so džakuja započne so sedmich v Putnický cirkvi v Roženče. No, doječte si na mémetanie, šo jedne hač doječete do Pančic Kukova konstičenia, do Čornoho Kumca, do Koslova, šuže sče vútrobne vítaní. Programa je dost, hudbe bude dost, jedže tak a tak, jedža píča, nech so vám spodoba a poradím.

0: raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižík Sebastro.
1: Vzářského programa.
2: Ljubi Žižík, jak při vás doma ugleda? Máša mogi raz zašišť, až jo vaša mama vesebně kšuta, až cesto měna a nejo s vami spokojom, Vítko dorabujo rovno žínca taky. Šešký žín ze svojou mamu. Nic nemá, že gelc pšauje getováš, si myslí.

0: Tostolchojenje, jos ledne leto zastupniku autochtone remenšeno ulekavo, US-amerikanska firma, jos dava ščitaš jadno friziske slovo, ako na nimski markenschutz. To jo bilo slovo Ömrang, kterež opisujo friziski dialekt. Jadna regionalna friziska firma neodla toga veci mogava tošto slovo za svojske produkte uživaš. Žobo ščit Marko v gospodarstve, a vo to, na kaki pant by mogli menšu novorec obzvarnovaš, a že njame, že se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holsteinske je co, až se teke o na menšu ne gleda. To bužo Jinsa Thema v Zvezkovej Raže. S tym zabiera se Hartmut Leibner, ktorýž sieži ako zastupnik Serbo v menšinovej Raže Nímskeje.
1: To nie nastupa jano frízisku rec, tak Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotára firma kupujo pšavo napríklad za užívanie slovo ako bota, zápust, kokot, tak tak dalej. Za nimsku rec, ako ta amska, jo šo južo redovane. Jo nento teke važne, až samske pšava plaše za mienšinove rece.
0: Jo, kak veliki jo ten šach, až nekaka firma svoa, ako zapust, abo bota praktiski kupujo, a se ščitaš dajo?
1: Jo, to se nie dajo předvížeš, tak jasně. My máme se věněnto šake gospodarské iniciativy, kenž teke zapřeknuju věce tu sérsku rec a mě se zdá, až ten čach jo južo realistický, až také něco se možno stáš.
0: Aby mohla se to lépe predstavíš, co se konkrétně stane, aby nechte například křiodáš se ščítaš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik můžeš to na každý pát nadalej užíváš, ale gaš například rozhovor, abo druhé médie, časopis, kde to užíváš, pento budeš ješko. My máme například ten festival, ako dopomnieš Kleb a Soul, jo? Kaž ta firma, kenž to všetko organizujú, napríklad přišlo na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Kleb a Soul, máme napravdu bestý problém, jo? Což napríklad v rozhovoru to užívaš, ben musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to liše užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Zvonke, Menšinovej Rade Hartmut Leibner. Gabe mewa iniciativa ve Zvezkovej Raže úspech, by musalo se s tým nímske knežarstvo zabiraš. Na koncu pak rozsúžio Európska únia. Votom.

0: Dostojojenje jos lednelito zastupniku autochtone remenšeno ulekavo US-amerikanska firma jos dava ščitaš jedno friziske slovo ako na nimski markenschutz. To jo bilo slovo Ömrang, kterež opisujo friziski dialekt. Jedna regionalna friziska firma neodla toga veci mogava tošto slovo za svojske produkte uživaš. Žobo ščit Marko v gospodarstve, a vo to, na kaki pant by mogli menšu novorec obzvarnovaš, a še njame, že se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holsteinske je co, až se teke o na menšu ne gleda. To bužo žinca tema v zvezkovi raže. S tem zabira se Hartmut Leibner, kterž seži ako zastupnik Serbo v menšinovi raže nimske.
1: To nje nastupa jano frizijsku reč teke Sersku. Musim zadoraž tomu, až nekotara firma kupujo pšavo, napríklad za uživanje slovo ako bota, zapust, kokot, tak tak dalej. Za nimsku rec, ako ta amska, jo šo južo redovane. Jo njen to teke važne, až samske pšava plaše za mjenšinove rece.
0: Jo, kak veliki jo ten šach, až nekaka firma svoja, ako zapust abo bota praktiski kupujo, a se ščitaš dajo?
1: Jo, to se nie dajo předvížeš, tak jasně. My máme se věnět to šaké gospodářské iniciativy, kenž také zapřeknuju věce tu sérskou rýc a mě se zdá, až ten čach je južo realistický, až také něco se možno stáš.
0: Aby mohla se to lépe predstavíš, co se konkrétně stane, aby nechte například křivdáš, se ščítáš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik můžeš to na každý pád nadalej užíváš, ale až například rozhovor, abo druhé médie, časopis, kde to užíváš, pento bude všechno. My máme například ten festival, ako dopomnieš Kleb a Soul, jo? Kaž ta firma, kenž to všetko organizujú, napríklad přišlo na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Kleb a Soul, máme napravdu bestý problém, jo? Což napríklad v rozhovoru to užívaš, pen musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to liše užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Zvonk, menšinový rada Hartmut Leibner. Gabe měla iniciativa ve zvězkové ráži úspěch, by muselo se s tím nímské kněžarstvo zabíráš. Na koncu pak rozsužijo Evropská unie. Votom.